Portrét majora vo výslužbe Jána Mitišina pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.